ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klíč.

Delfinima, a delfinice fina sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfínma a delfínice fí na vlnách se něžně houpí.

Outdoor baba Ježibaba obletěla zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute. Dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

0: vidí Jiri, kroutí si knihy hry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, zvyky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.

Delfin ma, a delfinice fina sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

Čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: 4, 5. 1, 2, 3 a 4, 5. 1, 2, 3 a 4, 5. Čo skoro som tatko späť? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kam sa tak náhliš? Buratino.
2: Kam?
0: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
1: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ.

ráno moudřejší večera, když přijde tma a chlad. Ráno moudřejší.

Delfinima, a delfinice fina se pepískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfínma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.